0: Houslový koncert číslo 1 od Nicola Paganiniho hrál Vídeňský symfonický orchestr pod taktovkou Heriberta Essera. Solistou byl Šmuel Aškenázy. Pane Talichu, zahrál jste si taky ten koncert někdy?
1: Jako žák, ano, ale je to něco podobného jako s tím Ernstem. Já jsem nikdy, se přiznám, nebyl ten, když to řeknu takhle, technický typ, abych tyto skladby předváděl na pódiích takovým způsobem, aby to pro posluchače bylo zajímavé, a musím říct, že toho nelituji. Ušetřil jsem si tím spoustu nervů. Ale zase na druhou stranu, protože se věnuju i pedagogické činnosti a člověk samozřejmě musí si ty skladby projít, aby je mohl nějakým způsobem interpretovat žákům. A s přibývajícím věkem mě to nesmírně pomáhá, protože člověk musí pořád hledat. Musí pořád hledat nové technické aspekty, člověk se vyvíjí, vyvíjí se jeho technika, a jsem nesmírně rád, že mám i některé kolegy, hledače, jak si říkáme, kteří neustrnuli jenom na tom, co se naučili v mládí, ale že pořád hledají, jak dál, co dál. A nejsou to jenom Češi, jsou to samozřejmě hráči, houslisti ze světa, profesoři i interpreti. A když se občas sejdeme na festivalech nebo na masterclasses, tak je to nesmírně zajímavé a obohacující, protože je to neohraničené věkem. Já si popovídám s váženými profesory, sedmdesátníky, o tom, jak oni třeba minulý týden změnili trochu postavení houslí, nebo že přišli na něco v levé ruce a tak dále. A teď vidíte, že jim to nadšení srší z očí, a přitom člověk si říká, no tak, že už si nedá pokoj v těch 70 letech. Ale je to nesmírně obohacující, protože člověk, já už teda taky nejsem nejmladší, a člověk v tu chvíli zapomene na ten věk a v podstatě se cítí pořád, jako by byl na té konzervatoři, a pořád něco studuje a pořád se něčím zabývá na těch houslích. A myslím, že to je to, co nás udržuje v nějaké formě i psychické, ale i fyzické.
0: Já myslím, že se tomu říká radost ze života.
1: Je to, ano, je to určitý díl té radosti ze života, protože myslím, že, a to je pro mě trošku smutný, když dneska přijdu na pódia nebo do hlediště koncertního sálu a vidím mnoho interpretů, a teď na tom výkonu vidím, že opravdu to nejsou ti, kteří by hledali. A je to jenom bohužel neinspirativní honba za technickou rutinou a takovou interpretační globalizací. A už málo výkonů je dneska takových, kde člověk cítí osobnost, určitý interpretační názor. A je čím dál tím míň profesorů, kteří by žákům dokázali nějakým způsobem v tomhle poradit a motivovat je. Takže musím říct, že jsem rád, že pořád ještě ale takový jsou. A doufám, že jich bude čím dál tím víc.
0: Johannes Brahms, smyčcový kvartet číslo 2 a-mol. A to v interpretaci Tokyo String Quartetu a žádné jiné.
1: Já jsem tuhle skladbu vybral, přiznám se, trochu náhodně, protože jsem si vzpomněl na naše začátky, respektive na moje začátky, na kvartetní začátky. A vybral jsem ji proto, protože když jsem ještě za studií vyjel ven do zahraničí a měl jsem možnost poslouchat i jiné kvartety než české, protože ta česká kvartetní škola je samozřejmě velmi slavná, ale je také velmi jiná. Nebo dneska už tolik ne, ale před těmi 30 lety byla opravdu hodně jiná, než je škola anglická nebo americká. A mě strašně překvapilo to, že když jsem slyšel poprvé americký kvartet, myslím tedy teď ne Dvořáka, ale americké kvarteto, tak jak najednou ten přístup k tomu společnému hraní je úplně jiný než od českého kvarteta, kde člověk slyší jeden interpretační hlas, kdežto v tom americkém kvartetu Přece jenom byly 4 individuality, úžasní hráči, ale přesto nějakým způsobem dávali větší prostor tomu individuálnímu provedení. Člověk neslyšel jenom primária, neslyšel jenom melodii, neslyšel jedno těleso, jeden hlas, ale slyšel opravdu 4 interprety, ovšem v dokonalém provedení. Teď to říkám triviálně, ono to teď zní velmi jako nehezky vůči těm kvartetům, ale musím říct, že mi to i do dneška trošku přetrvává, když člověk slyší špičková kvarteta, jako třeba Emerson kvartet, jak je to jiná tradice. A právě když jsme studovali Brahmse kvartety, tak mě zaujalo právě Tokyo kvartet ve své největší formě, v tom nejlepším obsazení, kdy se jim, mám pocit, podařilo skloubit dohromady tu interpretační dokonalost všech 4 nástrojů, všech 4 interpretů v jeden krásný, romantický v tomhle případě hlas. A my jsme tou nahrávkou kvartetu byli nesmírně oslněni a inspirovaní. A právě proto jsem ji vybral. Ona už to není nejmladší nahrávka, ona už bude tak 20 let stará, ale je pořád pro mě jedna z nejlepších.

0: podání Tokyo String Quartetu jsme vyslechli smyčcový kvartet číslo 2 od Johannesa Brahmse a máme tu Giacomo Pucciniho, slavnou árii z opery Madame Butterfly Un bel di vedremo. A sice Jan Talich si přeje nabídnout vám tuto árii na nahrávce s Marie Callas. Je to tedy historická nahrávka?
1: S Herbertem von Karajanem. Já mám několik důvodů vlastně pro tuto nahrávku. Jedna věc je zpěv, o tom už jsme mluvili, vlastně o nějakém vlivu zpěvu na nás, na instrumentalisty, kdy je opravdu pro nás nesmírně zdravé si poslechnout výborné zpěváky, jak frázují a hlavně, jak dělají glissando. Protože přiznám se, že málo, teď budu tam mluvit za houslisty, málo houslistů umí dělat dobrá, vkusná glissando. Já jsem měl to štěstí, že jsem strávil rok se Šmulem Aškenázem, kdy mě v uvozovkách mučil na mnoho stylech, mnoho provedeních glissand. A byla to úžasná škola, protože u nás samozřejmě je tradice ševčíkových glissand a tak dál. A pak přišla potom uvolnění, přišla vlna těch romantičtějších amerických interpretů glissand a tak dál. To je jedna věc, jeden důvod, proč jsem vybral zpěv. A druhý důvod je Maria Callas, která je pro mě jedna z takových srdečních záležitostí. Ona byla interpretka nesmírně

0: a ten hlas to ještě ustál, tak to jsou nesmírně, nesmírně silné zážitky, které člověk málo kdy slyší. Takže kromě toho jejího vlivu, toho jejího interpretačního silného vlivu, mám ještě ke zpěvu takový srdeční vztah. Když jsem byl na konzervatoři, tak jsem byl platonicky zamilovaný do zpěvaček, protože mně se strašně líbilo, jak, nevím, jak bych to popsal, zpěv je něco nesmírně přirozeného. A pro mě se každá ta zpěvačka na pódiu proměnila v krásnou dívku, když najednou začala přirozeně frázovat, přirozeně dýchat, dělat přirozená glizanda. A pro mě to bylo něco ohromně, nevím, jestli to můžu použít to slovo, i jako erotického. Mělo na mě ohromný vliv. A pak samozřejmě člověk, jak se vyvíjí jako interpret a člověk slyší ty úžasné hvězdy, tak nějakým způsobem to ve mně zůstalo. No a Kalas to završila, ten vývoj. A je to pro mě taková jako špička toho pěveckého umění.
1: Maria Kalas na historické nahrávce árie z Puccini opery Madame Butterfly Un bel di Vedremo.

0: Ari un bella di vedremo opery Madame Butterfly od Giacomo Pucciniho jsme vyslechli z historické nahrávky s Marií Callas. Orchestr milánské La Scaly řídil Herbert von Karajan. Jsme na návštěvě u houslisty a dirigenta Jana Talicha a v sobotním dopoledni nám zbývá poslední skladba a bude to Beethovenova pátá symfonie.
1: Beethovena jsem vybral jednak z toho důvodu, že ten poslední rok, trošku nešťastný rok, covidový, se sice nesl ve znamení výročí beethovenského, nicméně jsme ho asi příliš si ho nevychutnali na pódiích, protože to nešlo. A já jsem se věnoval Beethovenovi v tomhle roce víc, protože jsme i s orchestry prováděli na různých oslavných koncertech jeho symfonie. Naposled minulý týden v Budějovicích jsme také streamovali The Best of Beethoven. A zase jsem si procházel historické nahrávky i moderní nahrávky. A protože samozřejmě v této době, kdy člověk nemá toho tolik, tak na to je čas. A musím říct, že to je to nesmírně zajímavé. A přišlo mi do ruky nejnovější, nebo dneska už ne nejnovější nahrávka, ale jedna z nejnovějších nahrávek Theodora Kurencise s německým ansámblem Beethovenovy páté symfonie. Je to na dobové nástroje a je to kontroverzní nahrávka se vším všudy. Musím uvést, než ta symfonie zazní, že to není můj vkus, není to můj šálek kávy, ale myslím, že by to posluchači měli si poslechnout, protože je to jedna možnost, jak interpretovat Beethovenovu pátou. Těch možností je nesmírně moc. Osudová, Beethoven nikdy nenapsal, že to je osudová symfonie. Od něj jsme to nikdy neslyšeli, ani z jeho dobových materiálů. To přišlo až později, díky samozřejmě těm prvním taktům. A od toho se odvíjí nesmírně mnoho tempových změn. Někdo to interpretuje naprosto zásadně osudově pomalu. To pa pa pa pam je až karikatura sama sebe. Nicméně Beethoven, jak je známo, se nechal velmi inspirovat nově vzniklým metronomem, na kterém spolupracoval i s Mahlerem a tak dále. A napsal metronomy zpětně k mnoha svým skladbám. Jeho symfonie byly jedny z nich. A napsal tam metronom, který je velmi, velmi svižný. V podstatě nikdo, kromě pár interpretů moderních, počínaje Gardnerem a dál, to nerespektuje. Ta nahrávka, kterou slyšíte, je opravdu v tom metronomu, který napsal Beethoven. Je to nemilosrdné tempo. A musím říct, že i ta interpretace Kurencise je nemilosrdná. A to v tom smyslu, že je až vojenská, je to do určité míry násilné, je to takové burcování až k válce, mně to přijde. A někdy mi to přijde i trošku, já nevím, teď nenacházím proto to správné slovo. Člověk si u toho nevydechne. Jo? On nenechá člověka vydechnout. Třeba ta první věta je jedna velká tenze. Ale člověka nenechá vydechnout, že ta věta skončí. Člověk udělá tak a říká si, Ježíš Maria, co jsem to poslouchal.
2: A co jste nám to vybral?
1: Samozřejmě ta nahrávka vzbudila velkou kontroverzi, velkou kritiku v zahraničí. A je to opravdu od oslavných ód až po naprosté zatracení. Takže já doporučuji poslech, ať si člověk udělá sám na to názor. A musím říct, že to je poučná nahrávka v každém směru.
0: No tak já myslím, že jste teda napnuli nejen mě, ale i naše posluchače. Víte, na co se těším? Teď, až to budeme poslouchat, tak jsem zvědavá, nebo na co se těším, nevím, jestli se na to těším, ale jsem zvědavá na ten přechod k té poslední větě. Ten já si vždycky užívám nejvíc.
1: No, to je zajímavá věc. To je zajímavá věc. Kurencis, on je dneska taková hvězda, zvlášť v Německu, nedotknutelná v Německu, kde se teda nesmí příliš kritizovat. Ale samozřejmě kritici mu vyčítají určitou takovou trošku show, nadstavbu k tomu, někdy až třeba ne tak potřebnou, ale on na druhou stranu je nesmírně charismatický dirigent. Někdy to trošku přehání, ale opravdu budí zájem, Je to někdy prvoplánové samozřejmě, protože v dnešní době asi nevzbudíte příliš zájmu o svoji osobu, o svoji interpretaci cestou, kterou šel třeba Abbado, nebo kterou šel Celibidache, nebo či velký interpreti. Ta niterná cesta, oproštěná, bez kontroverzí, která jde opravdu jenom za tou čistou muzikou, to už se dneska příliš nenosí. Takže samozřejmě Kurencis šel trošku tou cestou, tou provokací. Ale je to inspirativní. Je to inspirativní.
0: Symfonie číslo 5 C-moll, 67. dílo Ludwiga van Beethovena v podání orchestru Musik Eterna pod vedením Theodora Kurencise.

Symfonie číslo 5 C-moll, 67. dílo Ludwiga van Beethovena hrál orchestr Musik Eterna pod vedením Theodora Kurencise. Hudbu pro sobotní dopoledne vybíral Jan Talich. Na návštěvu k němu půjdeme i zítra. Naslyšenou se těší Vanda Dobrovská.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Symfonie číslo 56 C-dur Josefa Haydna z roku 1774 je ve skutečnosti jeho 63. symfonií. Obsazení orchestru s trubkami, tympány a dvěma vysokými lesními rohy in C alto navazuje slavnostní ráz typický pro Haydnovy symfonie v tónině C dur. Ten je však působivě vyvažován temnějšími odstíny charakteristickými pro období Sturm und Drang. Finální věta je pak brilantním perpetuum mobile blízkým tarantele. Symfonii číslo 56 C-dur Josefa Haydna si poslechneme v provedení Bazilejského komorního orchestru hrajícího na dobové nástroje pod vedením Giovanniho Antoniniho. Nahrávka pochází z 18. dílu plánovaného kompletu Haydn 2032.

0: Dozněla symfonie číslo 56 C-dur Josefa Haydna. Bazilejský komorní orchestr řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou druhou sbírku nazvanou Skerci muzikály vydal Claudio Monteverdi v Benátkách roku 1632. Tvoří ji árie a madrigaly pro jeden až dva solové hlasy a basso continuo psané v moderním stylu. Z této kolekce si nyní vyslechneme kanzonetu Et e puro dunque vero pro soprán, sopránový nástroj a basso continuo. Solový part přednese Mariana Flores spolu se souborem Capella Mediterranea, který vede Leonardo Garcia Alarcón.

0: Vyslechli jsme kanzonetu Et epuro dunque vero z druhé sbírky skerci muzikály Claudia Monteverdiho. Účinkujícími byli sopranistka Mariana Flores spolu se souborem kapela Mediterránea, který řídil Leonardo García Alarcón.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v prosinci roku 1785 ve Vídni. Podobně jako v jiných klavírních koncertech vídeňského období, i zde Mozart bohatě rozvinul své umění instrumentace. Orchestr zde není pouhým doprovodným tělesem, ale se solovým klavírem často vstupuje do souhry na způsob komorní hudby, což platí zvláště pro dechové nástroje, které mnohdy získávají až koncertantní úlohu. Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme v podání Christiana Betzeidenhauta, který hraje na kopii klavíru Antona Waltra zhotovenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr řídí koncertní mistryně Petra Millejans.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout. Freiburský barokní orchestr řídila koncertní mistryně Petra Millejans.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve 30. letech 18. století napsal Jan Dismas Zelenka celkem 3 solová moteta s koncertantním partem fagotu. Moteto Barbara Dira Efera pro alt, 2 hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo z roku 1733 má podobu tříveté kantáty tvořené 2 áriemi s recitativem uprostřed. Zatímco oba hoboje jsou využity spíše orchestrálně, fagot se v první části prosazuje proti celému orchestru v brilantních figuracích. Mimořádně virtuózní sólový part byl určen kastrátovi altistovi. Na nahrávce, kterou za malou chvíli uslyšíme, jej zpívá kontratenorista Kai Wessel za doprovodu barokního orchestru Ensemble Inegal pod vedením Adama Victory.

0: To bylo moteto Barbara Dira Effera pro alt, dva hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Solový part přednesl Kai Wessel, ensemble Inegal řídil Adam Viktora.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem jej vydal roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po dnešním třetím kvartetu. Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zazní v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili novou nahrávku Mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha. Toto dílo již po desetiletí vyvolává otázky týkající se interpretačního přístupu, zvláštní pozornost pak poutá problematika obsazení sborových partů. Sám Bach v dopise Lipské městské radě z roku 1730 uvedl, že sbor by měl mít alespoň 3 zpěváky na každý hlas, z nichž jeden by měl být koncertista, tedy solista. Dodává přitom ale, že ještě lepší by bylo, kdyby bylo možné obsadit každý hlas 4 zpěváky a mít tak každý sbor o 16 lidech. Tento dokument bývá vykládán různě. Někteří muzikologové a interpreti vycházejí z domněnky, že Bachovým ideálem bylo ve skutečnosti sólové obsazení jednotlivých hlasů, zastánci sborového pojetí se naopak odvolávají právě na Bachův požadavek 3 až 4 zpěváků v každém hlasu. Italský dirigent a varhaník Andrea Marcon, jehož nahrávka za malou chvíli zazní, se ve své interpretaci zaměřil především na zvukovou vyváženost mezi sborem a orchestrem. Vychází přitom z provozovací praxe 17. století, která byla v Bachově době stále běžná a kterou skladatel zjevně považoval za samozřejmost. Rozdělení zpěváků na koncertisty a ripienisty. Některé sborové pasáže proto kvůli lepší zvukové vyváženosti s nástroji orchestru zpívají pouze solisté, zatímco v místech tuty se připojuje celý 24členný sbor. Mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha nyní zazní v interpretaci vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Berndt bas. Provedení řídí Andrea Marcon.

0: Dozněla mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v provedení vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Bernd bas. Provedení řídil Andrea Marcon. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok nahrávek hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Příjemné nedělní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Jako včera, i dnes jdeme na návštěvu k houslistovi a dirigentovi Janu Talichovi. Dobré ráno, pane Talichu.
1: Dobrý den.
0: Jsme v jedné vesničce za Prahou a protože pan Talich je, jak jsem říkala, houslista, tak jsme začali stejně jako včera solovou houslovou skladbou od Antonia Baziniho Rej skřítků. Taková, abych tak řekla, pecka pro každého houslistu a samozřejmě jako zážitek i pro posluchače s Itzhakem Perlmanem.
1: Tak jako včera začínáme virtuózní peckou, jak jste říkal, prskavkou. Taková ta houslová prskavka, přídavková na koncerty. A zase je to inspirace z dob mých studií, kdy člověk samozřejmě vzlížel k těm velkým interpretům. Minule to byl Gidon Kremer, tak dneska to musí být Itzhak Perlman, který samozřejmě je jedna z těch nejzářivějších hvězd toho našeho houslistického nebe. A myslím, že zvlášť na tyto prskavky, jak se říká, tak je naprosto nedostižný. Zvlášť ta jeho technika houslové hry je něco tak pro nás houslisty tak zvláštního a nedostižného, když se na ně člověk fyzicky kouká, jak hraje, že už od studií samozřejmě to člověk zkoumá, jak to dělá, jak ty hously drží, jak na to hraje. Takže to je pro nás veliká, veliká inspirace. A já jsem měl to štěstí, když jsem studoval v Anglii, v Londýně, tak on tam zajížděl často na recitály. A musím říct i k takové té studentské škodolibosti, kdy si člověk užije to, že i někdy ten jeho vzor nehraje úplně bezchybně, tak on ty výkyvy měl taky veliký. Já vzpomínám, jak se na koncertě ztratil v Schubertově fantazii. Nemohl se dlouho najít, ale protože oni, ty hvězdy, když to můžu tak říct, ty největší interpreti, on samozřejmě tu skladbu hrál nesčetněkrát a určitě ji příliš necvičil před tím recitálem. A někdy se zdálo, že ji objevuje znovu na koncertě. Takže to bylo jednak inspirativní a jednak občas i zábavné. No ale samozřejmě potom všechno napravil, když asi půl hodiny přidával jednu skladbu za druhou charakteru Baziniho, Viňavského a tak dál. Takže měl jsem to štěstí ho vidět, tu skladbu hrát živě. A to bylo něco neskutečného.
0: Tak a my jsme Rejem skřítků, vlastně jsme to udělali obráceně, protože většinou to bývá přídavkový kus, my jsme tím začali. Naše nedělní vysílání, takový kousek na probuzení to byl a půjdeme teď k závažnější hudbě. Zůstaneme v té houslové literatuře, bude to koncertantní skladba, koncert od Henrika Viňavského, druhý jeho houslový koncert D-moll, zase ve speciální interpretaci.
1: Tak Viňavský je, musím říct, můj asi nejoblíbenější autor skladeb pro housle, takový těch techničtějších skladeb. Mám ho daleko radši než třeba Paganiniho nebo Ernsta nebo Baziniho a tak dál, protože pro mě tam je něco navíc, co ti ostatní nemají. A je tam větší hloubka těch melodií, větší emotivnost a tak dál. Takže vždycky jsem Viňavského hrál hrozně rád. A Viňavského druhý koncert mám asi nejradši, vedle jeho variací na originální téma. Já jsem, když jsem začínal studovat Viňavského koncert na konzervatoři, tak se mi dostala do rukou krásná nahrávka, zase na černé desce tenkrát, od Petra. No, ale on se narodil v Americe. Zazovský. On byl laureát Viňavského soutěže, byl také laureát královny Alžběty v Bruselu, veliký houslista. A tohle je záznam z finále soutěže Viňavského, kde právě hraje ten druhý houslový koncert a zejména jeho druhou větu hraje naprosto nádherně a to mě jako studenta ohromně oslovilo.
0: A my si tento koncert poslechneme z té vaší černé desky, na kterou tady hledíme teď. Piotra Zazovského, nebo Petra tedy, vy říkáte, on je na ní i nakonec ostatně napsaný jako Petr. Petra Zazovského doprovází Poznaňská filharmonie pod vedením Zigmunta Richerta.

0: Houslový koncert číslo 2 D-moll od Henryka Věňařského hrála Poznaňská filharmonie pod taktovkou Zigmunta Richerta, solistou byl Peter Zazovsky. Jsme na návštěvě u Jana Talicha a já se teď konečně zastavím u toho, na co jsem myslela celé včerejší dopoledne a aby to neprošumělo teď během nedělního dopoledne, a sice u toho vašeho jména, u té vaší hudební rodiny, protože to je samozřejmě velké téma a taky se to vztahuje k té hudbě, kterou v zápěti budeme poslouchat, a sice Dva slovanské tance od Antonína Dvořáka v nastudování Václava Talicha. To byl váš...
1: Prastrýc.
0: Prastrýc, takže bratr vašeho dědečka.
1: Ano.
0: Jak vy to máte? Vy jste hodně muzikantská rodina. V žádné generaci vlastně jste nevynechali, vidíte?
1: No v tom našem křídle ne, tak to vlastně jeho bratr Václava Talicha byl...
0: Takže váš dědeček.
1: Můj dědeček byl čelista, sice amatérský, ale na výborné úrovni. Hrál i v orchestře, hrál i komorinu. A táta samozřejmě zakladatel Talichova kvarteta a i máma hraje na housle stále. A i moje babička byla výborná housliska, výborná pedagožka a výborná housliska, hrála dokonce s Českou filharmonií pod vedením i Kubelíka několik koncertů. Dokonce někde máme doma i její desku, kde hraje Bacha solového. Ona působila v Plzni jako pedagožka, potom v Praze. A vždycky, když hrajeme s Vaškem Hudečkem někde spolu, tak Václav rád vzpomíná, jak k ní chodil na hodiny, ještě s tátou a s mámou. A ještě s Bohoušem Matouškem, to jsou hezké vzpomínky.
0: Jsou slovanské tance, jsou Dvořákovy slovanské tance. Na studování Václava Talicha s Českou filharmonií pro vás něčím jedinečné, protože to nahrává a hraje na pódiu kdekdo.
1: Je to jedinečná nahrávka. Samozřejmě musíme vzít v potaz i všechny okolnosti, kdy se ta nahrávka dělala. Ono už to bylo po nějaké částečné Talichově rehabilitaci, po uvěznění a vyhoštění a tak dál. Umělecké tedy vyhoštění, kdy šel na Slovensko a pak se vrátil. Bylo mu umožněno ještě dirigovat. Ovšem už byl zlomený psychický člověk, nemocný fyzicky, a samozřejmě v tu dobu nahrával ty skladby Dvořáka, ale nicméně Česká filharmonie pod ním hraje jako v té nejlepší jejich formě zlaté spolupráce meziválečné. A musím říct, že je to interpretačně úžasná nahrávka. A zvlášť ta videa, která existují z té nahrávky, tak je krásné pozorovat, jak ten orchestr hraje. Jednak hraje naprosto virtuózně technicky, což i na tu dobu bylo úžasné. A vím, že kvitovali všichni světoví dirigenti, včetně Karajana ve svých pamětích Talicha. A je to nesmírně inspirativní i při pohledu na Talichovo dirigování. Není to už ten bouřlivák z těch začátků filharmonie, kdy na zkouškách házel taktovky a byl nesmírně emotivní a vyžadoval opravdu od orchestru nemožné, ale už je to přece jenom unavený starý pán, ale je v tom gestu, i v tom minimálním úsporném gestu, je cítit všechno. Je tam obrovská muzikalita, je tam i pokora k tomu Dvořákovi, k té hudbě. A je tam i radost z toho, že stojí a poslouchá tu muziku. Takže z tohohle hlediska se na tu nahrávku rád dívám i ji rád poslouchám.

0: Vyslechli jsme dva slovanské tance od Antonína Dvořáka z nahrávky Václava Talicha s Českou filharmonií. My jsme na návštěvě u Jana Talicha, což jsme se před touto skladbou dozvěděli. Upřesnili jsme si, že pan Talich je vlastně prasynovec Václava Talicha. A v našem výběru teď postoupíme, protože nejen vážnou hudbou živ je člověk, k něčemu také odlehčenějšímu.
1: Tak odlehčenější to bude, to je pravda, protože musím říct, že asi část někde ve mně je cikánského původu. Nevím teda to, abych se nedotkl mé matky. Ne, ale mně se vždycky cikánská muzika strašně líbila. A jako houslistovi samozřejmě ještě víc, protože vztah k houslistům, těm opravdu vynikajícím interpretům cikánské muziky, maďarským, je naprosto úžasný. A já jsem to vždycky obdivoval. Ten způsob hraní, jakým hrají, je pro nás klasické hudebníky nedostižný. My se od malička v podstatě učíme omezovat. My se učíme omezovat formou, nějakým způsobem harmonií, stylem. A někdy nás ty omezení tak zúží, že člověk už hraje jenom v nějaké tenzi, kterou já naprosto postrádám, když mám to štěstí a hraju někdy s kamarády z Maďarska, ze Slovenska, kteří jsou naprosto úžasní houslisti, ať to je Marek Balog nebo Ivan Herák, s kterým často spolupracuju. A učím se od nich, ale já bych strašně rád hrál tak jako oni. Ale ono to nejde. Prostě. Ono to nejde. I když člověk třeba o tom ví hodně, o těch houslích, dneska už mi je přes 50, tak už jako si troufnu říct, že po nějaký pedagogický praxi, ale o tom to není. Prostě. Je to o tom, že od malička člověk to vnímá, tu hudbu jinak a hraje jinak. A v legraci vždycky říkám Ivanovi Herákovi, že bych hrozně chtěl hrát jako on. A říkal, a on se směje, říkal, to nebudeš. Ale říká, hraj jako ty, to je daleko hezčí. Tak se navzájem máme rádi a tolerujeme samozřejmě ty naše pokusy, nebo respektive oni mě tolerují, když s nima hraju, s úsměvem. Ale já, i když to hraju, když to řeknu takhle, hraju to blbě. Ale prostě hraju to hrozně s chutí. takže oni mě vždycky vemou do party a něco si spolu zahrajeme. A já jsem vybral nahrávku asi jednoho z nejlepších cikánských houslistů, Šándora Lakatoše, z úžasné dynastie Lakatošů. A je to krásná nahrávka dvou skladeb. Ta jména, myslím, že nejsou důležitá, myslím, ptal jsem se Květiny, začíná, pak následuje krátký Čardáš a myslím, že si můžeme všichni vychutnat to jeho naprosté interpretační mistrovství.
0: Tak to uděláme. Já musím říct, že já nemám tento genetický dar jako vy a přesto mám tuhle hudbu taky moc ráda.

0: Tak to byl výlet do non-artificiální hudby Šándor Lakatoš. Teď se vracíme zase do té naší D-durové vážné hudby. Jsme na návštěvě u Jana Talicha a obrátíme list, tak říkajíc, k Beethovenově 7. symfonii.
1: Tak jako jsme včera poslouchali 5. zavedení Theodora Kurencise, tak můj další oblíbený dirigent, nebo několik dalších oblíbených dirigentů, jsou Paavo Järvi a z těch starších Carlos Kleiber. A musím říct, že provedení beethovenských symfonií od Järviho mě nesmírně oslovilo, protože je jednak hraje, používá moderní nástroje, kromě žestů, žestě má naturální, což je úžasná kombinace pro mě, nejlepší asi pro moderního interpreta, jako moderního dirigenta. Ten zvuk se krásně pojí, je obohacený o takovou tu jasnost a artikulaci těch starých žestů, ale přitom může používat ten dynamický rozptyl těch moderních nástrojů. A jednak jeho volba temp je úžasná a přitom je z toho cítit, že je velmi, velmi ovlivněný dobovou interpretací, takovou tou, jak se říká, poučenou interpretací. Takže to je pro mě opravdu jeden z těch moderních dirigentů, taková srdeční záležitost, kterou moc rád poslouchám. A ta nahrávka, kterou máme k dispozici, tedy na digitálním nosiči, je nahrávka od Carlose Kleibera. A pro mě je to asi jedna z nejlepších nahrávek, kterou jsem slyšel, protože tak Kleiber je samozřejmě dirigentská ikona. To je bezesporu nejenom pro mě, asi pro mnoho dirigentů, mnoho posluchačů, ale když to člověk pozoruje na videu a nevnímá jenom jeho frázování, jeho interpretaci, ale dívá se na něj, jak on diriguje, tak to je něco úžasného. Ta přirozenost a opravdovost jeho gest, to musí být pro ty hráče v orchestru něco tak inspirativního, že vždycky je mě líto, že jsem to nezažil a neseděl pod ním v orchestru. A je pravdou, že ty orchestry všechny, i když se samozřejmě všichni báli, protože on byl obrovská osobnost a byl velmi striktní, tak ho měli rádi a vážili si ho a hrozně rádi s ním spolupracovali. Ve Vídni byl jeden z nejpopulárnějších dirigentů. Je škoda samozřejmě, že není víc jeho nahrávek, ale tak už to u těch velkých interpretů bývá. Ale myslím, že ovlivnil ten dirigentský svět nesmírně, aspoň ten můj.
0: Už jsme avizovali, že budeme poslouchat Beethovenovu 7. symfonii A-dur. Bude to druhá věta z této symfonie z nahrávky Carlose Kleibera s Bavorským státním orchestrem. A ta nahrávka je z živého koncertu z roku 1982. Tak snad se podařilo uchovat na ní i něco z toho řečeného charizmatu Kleiberova.

0: Vyslechli jsme druhou větu ze 7. symfonie A-dur od Ludwiga van Beethovena v podání Bavorského státního orchestru pod vedením Carlose Kleibera. Max Bruch, skotská fantazie, 46. skladatelovo dílo. Pane Talichu.
1: No, k tomu asi není co dodat, protože Max Bruch, Jascha Heifetz, skotská fantazie, to je pro houslisty jedna z ikonických, nedostižných nahrávek. A já jsem si říkal, jako student, jestli vůbec je možné zahrát tu skladbu líp než Heifetz. Samozřejmě potom člověk časem i studií té skladby a i poslechem jiných interpretů přijde na to, že to jde hrát i jinak, ne nějak hůř. Ale ten první dojem, ten impact, který ta nahrávka na mě měla za studií, tak to bylo ohromující. Ta jeho lehkost, jeho technika a rychlost hraní a čistota, to se mi zdálo naprosto z jiného světa. Takže to pro mě je opravdu vrchol houslového umění.
0: Jascha Heifetze v této skladbě doprovází nový londýnský symfonický orchestr pod vedením Malcolma Sargenta.

0: Skotskou fantazii 640. dílo Maxe Brucha jsme slyšeli v podání nového londýnského symfonického orchestru pod vedením Malcolma Sargenta. Solistou byl Jascha Heifetz. A teď, pane Talichu, tady budeme mít, stále zůstáváme v houslovém světě, jsme styloví, a teď budeme mít solové housle. Johann Sebastian Bach, vybereme něco ze sonát a partit s Rachel Podgerovou.
1: To byl těžký výběr, musím říct. Já jsem chtěl vybrat něco ze solových houslí, ze solového Bacha. Houslisti, zvlášť mojí generace, prošli těžkým životem interpreta, protože my jsme zvlášť v Praze vyrostli na tom regionálním vlivu ruské školy, ruské interpretace. A samozřejmě tam se za mého mládí, do nějakých mých 20 let, jsem v podstatě neslyšel nic jiného. A ten Bach se hrál opravdu velmi, velmi jinak. To asi všichni víme jak, že? A to ještě máme v uších. Mně napadá úsměvná historka, když jsem přijel tenkrát po americkém studiu do Anglie, kde samozřejmě už ten interpretační styl byl hodně jinde než tenkrát v Praze. A hrál jsem v Londýně dvojkoncert s jednou Angličankou, s anglickým orchestrem. A přišel jsem na zkoušku, tak natěšený, a tak jsem spustil. A teď jsem viděl takové ty udivené pohledy z toho orchestru. A pak jsem slyšel, jak se říkají, no, on je z východu. Tak já jsem si říkal, proč se na mě tak divně dívají. Pak tedy po letech jsem pochopil samozřejmě, proč, když jsem trošku vstřebal ten novější styl, nový styl, a člověk se začne vzdělávat, dohánět to, co tady nebylo. No a vlastně člověk se zvykne na to, nebo zvykl si na to, že dneska jako po klasickém houslistovi už nikdo v podstatě ty Bachovy skladby ani nechce v zahraničí, protože když by někdo chtěl poslouchat Bacha, no, tak si samozřejmě pozve hráče na dobový instrument. Je pro nás velmi těžká cesta, nebo najít svoji cestu, jakou zvolit. Samozřejmě máme moderní nástroje, já už jsem dneska ve věku, kdy asi nebudu měnit nástroj, když mě láká, občas si zahraji na barokní housle. Člověk na to samozřejmě skřípe, protože na to není zvyklý hrát, ani na to hrát neumí, a zjistí, jak je to těžký na to hrát. A je nesmírně těžký na to hrát tak, jako třeba Rachel Podger, ta interpretka, kterou teď uslyšíme. Ona je jedna z těch nejlepších interpretů na dobové nástroje. Ta nahrávka je nesmírně inspirativní, protože ona je svrchovaně technicky připravená. Ona nemá problém technicky hrát na ten nástroj. Byla doba, kdy samozřejmě jenom proto, aby se hrálo správně, stylově na staro, tak se toho chopili ne úplně technicky svrchovaní interpreti. Ta doba už je tedy pryč, to jsme všichni rádi. A že to není znouzecnost. Takže dnes si můžeme užívat vlastně toho Bacha v té interpretaci poučené, jak se říká. A tahle interpretace není přehnaná, je velmi střízlivá, je velmi inspirativní, je na barokní housle, a musím říct, že i já, když třeba učím Bacha nebo hraju Bacha občas na koncertech, tak beru si z toho strašně moc. Jednak to asi posluchače až tak příliš nezajímá, ale pro nás je to naprosto zásadní vedení hlasů v Bachovi. Stylovost, co se týká těžkých dob v taktu, většinou jsou to tance, tempa jsou úplně jiná, než co jsme hráli dřív. Je to všechno odlehčenější. Hraní akordů na housle, máme 4 struny, smyčec je jiný. My se musíme vyrovnat s tím naším technickým omezením, co nám to dneska přináší, ten moderní nástroj. Takže to všechno my musíme vstřebat, ale myslím, že ta cesta je pro mě aspoň na moderní nástroj s tím poučením, co nám tyto nahrávky poskytují.

0: Vyslechli jsme Chaconu z Partity d-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Pro solové housle na barokní housle hrála Rachel Podgerová. Dalším dílem, které náš dnešní hostitel Jan Talich nám vybral k poslechu, je koncert pro klavír a orchestr G-dur od Maurice Ravela.
1: Pro mě to je jeden z nejkrásnějších klavírních koncertů. Hrozně rád ho poslouchám, párkrát jsem ho dirigoval, je to nesmírná radost, když to člověk hraje s výborným pianistou. A pro mě tahle nahrávka je jedna z nejkrásnějších, Sarabidace s Michelangelem, tak to je opravdu ta největší špička. Samozřejmě Volná věta je asi jedna z nejkrásnějších melodií, kterou můžeme najít, ale i ta úžasná poslední věta, která je nabitá rytmem, tak člověka vždycky vzpruží. Michelangelo je úžasný interpret. Mně se vždycky líbila ta jeho interpretační a stylová čistota, s kterou hraje. Je taková legrační historka. Loni mi to říkal kolega na festivalu, že, a to je pravdivá historka, že na nějaké výletní lodi, luxusní samozřejmě, měli špičkové interprety, kde měli dát dohromady program vždycky na večer, a Michelangelo hrál piano, měli hrát Mozart, a myslím klavírní kvartet, a byly tam osobnosti jako Stern a podobně. A když zasedli ke zkoušce na Mozarta, tak Stern a jeho kolegové z Ameriky, takovým tím, tenkrát ještě v těch 60. letech, tím zdravým americkým stylem, začali hrát Mozarta, a on asi po 10 notách zaklapl piano a říkal: z cikány já nehraju. Oh. A odešel.
0: Odešel.
1: Tak to ukazuje na tu jeho nemilosrdnou vytříbenost stylovou. Uslyšíme ji i v tom Ravelovi, kde je nesmírně střízlivý, bez jakýchkoliv takových těch nevkusných nánosů, a to se mi moc líbilo.

0: Vyslechli jsme koncert pro klavír a orchestr G-dur od Maurice Ravela. Solistou byl Arturo Benedetti Michelangeli. Jeho orchestrálním partnerem londýnský symfonický orchestr, který řídil Sergiu Celibidache. A máme tu ještě jednou Ludwiga van Beethovena reminiscence na ten loňský rok, kdy bylo kulaté beethovenské výročí a na pódiích mohla znít hudba méně, než by si tento slavný skladatel zasloužil. A je to tentokrát ovšem smyčcový kvartet, opus 132, číslo 15 a-mol, a asi si ho neposlechneme celý, nicméně je to ve vybrané interpretaci Vlachova kvarteta.
1: Tuhle skladbu jsem vybral ani ne tak kvůli autorovi, ale spíš kvůli interpretům. Jako kvartetní hráč jsem samozřejmě byl ovlivněný asi nejvíc tátovým kvartetem, protože jsme řadu let s tátou kvartetu hráli, než odešel do důchodu, a pak samozřejmě ta česká škola, která je naprosto výjimečná v celosvětovém měřítku, zahrnovala i to úžasné Vlachovo kvarteto, které je to nesmírná škoda do dneška, mám pocit, že je neúplně doceněné. Oni byli ve světě opravdu velké hvězdy, Vlachovo kvarteto, a přesto vlastně u nás dlouho třeba nebyli tak známí a tak protěžovaní, jako i současníci Smetanovo kvarteto.
0: No, nemělo to i nějaké politické...
1: Samozřejmě nechci zabíhat do detailů, mělo to politické souvislosti samozřejmě, ale kvarteto to bylo úžasné a tak trochu vybočovalo interpretací z té staré české školy, od smetanovců i jejich současníků, a mně se ta jejich interpretace strašně líbí. Z několika hledisek. Jednak pan profesor Vlach byl výborný houslista, skvělý interpret, a sekundista byl další můj pan profesor Snítil, také úžasný houslista. A tenkrát nebylo zvykem, a to nikde, aby kvarteto mělo vedle sebe dva špičkové houslisty, dva solisty. A samozřejmě je tam znát, nechci říct rivalita, i když třeba tam byla, ale je to přece jenom taková ta konkurenčnost v tom tónu a je tam slyšet, i když velmi ukázněná, samozřejmě, to jako byla špičková interpretace. Ale oni měli úžasnou barvu v tom kvartetu. A interpretace Beethovenu byla opravdu na tehdejší dobu světová. A mě zrovna třeba ten a-mol, ta 132, nesmírně oslovila. Protože to bylo zase opravdu úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý při poslechu těch našich starších českých kvartet, i Talichovců, Panochovců, Smetanovců a tak dál a tak dál. Takže ta jejich interpretace je opravdu nesmírně obohacující.
0: Vlachovo kvarteto hraje první větu Assai sostenuto allegro ze smyčcového kvartetu číslo 15 a-mol 132. díla Ludwiga van Beethovena.

0: To byla malá sonda do umění Vlachova kvarteta v podobě první věty ze smyčcového kvartetu číslo 15 Amol od Ludwiga van Beethovena. Amol je shodou okolností iniciační tóninou i další skladby nedělního dopoledne s Janem Talichem houslového koncertu Antonína Dvořáka.
1: Když jsem vybíral skladby pro náš pořad, tak samozřejmě jako houslista jsem nemohl opomenout Josefa Suka jako český houslista. A samozřejmě, když řekneme Josef Suk, tak musíme říct i Antonín Dvořák ze všech možných důvodů, které známe. A pro mě on byl opravdu asi nejlepší interpret Dvořákova koncertu. Já znám samozřejmě nahrávky světových interpretů, od Oistracha po Perlmana, i moderních současných houslistů, ale Suk opravdu tam má něco z té dvořákovské vřelosti, kterou teď nechci říct, aby to působilo arrogantně z hlediska národnosti, ale kterou opravdu asi tam těžko dostane někdo jiný než ten, který vyrostl na české muzice, na folkové muzice, na lidové hudbě. I když Dvořák samozřejmě není ten nejtypičtější představitel, který jako Janáček třeba Martinu, ale přesto z toho Dvořáka čiší z té hudby takové češství, které on dokázal přetavit do té kosmopolitní hudby naprosto srozumitelné pro všechny. Ale přesto musím říct, že i kvartetní interpretace a i ta solová je opravdu velmi těžká pro cizince. Já myslím, že jako Čech to asi můžu říct. Spousta zahraničních interpretů, i když třeba učím někdy, ale i když poslouchám na koncertech, tak nedokáží rozlišit romantiku Brahmsovu a Dvořákovu. Někdy slyším od těch interpretů, když jají Dvořákův koncert, slyším interpretaci Brahmse. A samozřejmě pro houslisty je to zásadní rozdíl, že to přece jenom Dvořák je daleko čistší interpretačně, stylově. Není tam taková ta romantická hutnost, těžkost, jako je v Brahmsovi, ono se to těžko popisuje.
0: Já bych to řekla z hlediska posluchačky, mě Brahms nudí, zatímco Dvořáka miluju.
1: To bych si netroufl takhle říct, ale já Brahmse mám strašně rád, mám třeba rád jeho houslový koncert, no spoustu jeho skladeb. Ale vím, co myslíte, samozřejmě Dvořák. Mě Dvořák, ať už ho poslouchám kdykoliv, v jakékoliv nástrojové kombinaci, tak vždycky povznáší. Dvořák je ten, který vás povznese. A rozradostní. A Dvořákově koncertu strašně seděl Sukův interpretační styl. Ta vřelost jeho vibráta, jeho tónu. Mně stačí 3 tóny, když slyším, zapnu rádio, tak vím, že to je Suk s Dvořákem. To je něco tak neodmyslitelného od sebe. Takže s kým jiným Dvořák než se Sukem.

0: Koncert pro housle a orchestr Amol, 53. dílo Antonína Dvořáka. Hrála Česká filharmonie pod vedením Václava Neumana, solistou byl Josef Suk. Pane Jane Talichu, setkání s vámi uběhlo rychle, chýlí se ke konci. Zbývá nám jediná skladba, děkuji vám moc za čas, který jste posluchačům stanice D-dur věnoval. Poslední skladba, kterou máme přichystánu, je smyčcový kvintet opus 163 od France Schuberta.
1: Tak Schubert a jeho smyčcový kvintet je asi jedna z vůbec nejoblíbenějších skladeb, nejenom asi moje, ale mnoha posluchačů a interpretů. Je to dlouhá skladba a přesto, když ji posloucháte, tak nemáte pocit, že byste poslouchala dlouhou skladbu. Je to tak něco krásného od začátku do konce a to jí dělá naprosto výjimečnou. A já ji poslouchal od malička, tu skladbu, protože jednak táta ji hrál a zkoušel doma, takže jsem ji slyšel opravdu od dětství a pak jsem ji vyhledával i na nahrávkách. A když jsem přišel do kvarteta, tak jsme jezdili na festival Pablo Casalse do Francie a tam se mi dostala do ruky stará nahrávka z Prád, z toho města, kde festival byl, od nějakého roku 50, kde ho založil Casals. A za Casalsem tam jezdili vždycky na léto významní interpreti z celého světa. A tam zkoušeli, muzicírovali a dělali koncerty a z některých koncertů vznikaly nahrávky. A naštěstí nahráli i tenhle Schubertův kvintet v krásném složení, kdy na primu hrál úžasný houslista Isaac Stern a právě Casals hrál i cello, hrál tenkrát druhé cello na té nahrávce. A pro mě, i když to samozřejmě není nahrávka dokonalá, je to nahrávka z koncertu, takže samozřejmě nejsou občas spolu a je to občas takové rozhárané, ale má to úžasný tah. Samozřejmě dneska je to brané asi jako historická, romantická nahrávka, není to poučená nahrávka, ale musím říct, že mě provází celý život a když si toho Schuberta, když ho někde hrajeme, a chci si ho osvěžit něčím, tak si pustím tuhle nahrávku, i když třeba to tak už nehrajem, ale je to pro mě taková srdeční záležitost.
0: Pane Talichu, já vám moc děkuji ještě jednou. Loučím se s vámi, přeju vám všechno dobré, díky moc a někdy třeba zase naslyšenou.
1: Budu se moc těšit, děkuji za pozvání.

Obě víkendová dopoledne, to včerejší i to dnešní, jsme strávili v příjemné společnosti Jana Talicha a hudby, kterou nám vybíral k poslechu. Teď předpolednem to byl smyčcový kvintet C-dur, 163. opus France Schuberta v podání hvězdných interpretů Izáka Šterna, Alexandra Schneidera, Miltona Katimse, Pabla Casalse a Paula Tortelliera. Pěkný zbytek neděle vám od mikrofonu přeje Vanda Dobrovská.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Reinekeho, Françoise Deviena, Johanna Sebastiana Bacha, Sergeje Rachmaninova, Antonína Dvořáka, Richarda Strause, Pietra Locatelliho nebo Karla Marie von Webera. Začneme hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Symfonii číslo 33 B-dur zkomponoval Mozart v létě roku 1779 v Salzburgu. Původně měla symfonie jen 3 věty. Pro pozdější vídeňské uvedení ale ještě přikomponoval menuet. Akademii staré hudby Berlín řídí Bernhard Forck.

Vysílání jsme otevřeli symfonií číslo 33 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Akademii staré hudby Berlín řídil Bernhard Fork. Teď nás čeká klavírní kvintet A-dur Karla Reinekeho. Dílo, které se překvapivě vytratilo z koncertních pódií, ačkoliv je naprosto srovnatelné s podobnými díly Reinekeho současníků, Schumana nebo Brahmse. Zahraje nám ho ansámbl Villa Musica.

0: Ensemble Villa Musica dohrál klavírní kvintet A-dur opus 83 Karla Reinekeho.
1: 2.
0: Na stanici D-dur teď míříme do Francie druhé poloviny 18. století za profesorem flétnové hry na pařížské konzervatoři Françoisem Devienem. Stejně dobře jako flétnu ovládal Devien i hru na fagot, neboť v mládí působil jako fagotista v pařížské opeře. Budeme poslouchat sonátu pro fagot a harfu G-moll, kterou nám zahrají Ondřej Roskovec a Jana Boušková.

Ondřej Roskovec a Jana Boušková dohráli sonátu pro fagot a harfu G-moll Françoise de Vienne. V neděli 30. května roku 1723 Johann Sebastian Bach naplno zahájil svoje působení v pozici kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. První kantátou prvního lipského kantátového ročníku byla následující kantáta číslo 75 Die Elenden sollen essen, tedy poníženi budou nasyceni. Zpívají Gillian Keys, Wilke T. Brummenstraete, Paul Agnew, Dietrich Henschel a Monteverdiho sbor. Hrají angličtí barokní solisté, řídí John Eliot Gardiner.

0: To byla kantáta číslo 75, Die Elenden sollen essen, tedy Ponížení budou nasyceni, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Gillian Keys, Wilke T. Brummelstraete, Paul Agnew, Dietrich Henschel a Monteverdiho sbor. Hráli angličtí barokní solisté, řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Další hudba bude tentokrát z pera Sergeje Rachmaninova. Svůj třetí klavírní koncert D-moll zkomponoval Rachmaninov v roce 1909 v Drážďanech pro připravované podzimní turné po Spojených státech amerických. Mezi klavíristy je tento koncert považován za jeden z nejobtížnějších. Hrát budou Yuja Wang a Filharmonie Los Angeles, řídí Gustavo Dudamel.

Poslouchali jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 3 D-moll Sergeje Rachmaninova. Hráli Yuja Wang a Filharmonie Los Angeles. Řídil Gustavo Dudamel. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Následovat bude hudba Antonína Dvořáka. Musíme se za ním ale vypravit do Ameriky, do městečka Spillville ve státě Iowa, kam zamířil na letní prázdniny po náročném školním roce v pozici ředitele New Yorkské konzervatoře. Třetí smyčcový kvintet S-dur, který vznikl právě během pobytu ve Spillville, zahraje Pavel Haas Quartet.

0: V rozšířeném obsazení nám Pavel Haas kvartet zahrál třetí smyčcový kvintet S-dur Antonína Dvořáka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové nástroje v následující skladbě vyměníme za nástroje dechové. Svita pro 13 dechových nástrojů B-dur je jednou z prvních kompozic Richarda Strausse, kterou se etabloval mezi evropské skladatele. Uslyšíme ji v provedení souboru Ensemble Villa Musica.

Svitu pro 13 dechových nástrojů B-dur Richarda Strausse dohrál ansámbl Villa Musica. A vracíme se zase k nástrojům smyčcovým. Míříme ovšem do barokní éry. Pietro Locatelli je považován za největšího houslového virtuóza před Paganinim, a to přesto, že za svůj život veřejně téměř nevystupoval. Pořádal pouze soukromé koncerty. Uslyšíme jeho Concerto Grosso F-moll opus 1 číslo 8. Freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Tak to bylo Concerto Grosso F-moll, opus 1, číslo 8, Pietra Locatelliho. Freiburský barokní orchestr řídil Gottfried von der Goltz. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude zní hudba Karla Marie von Webera. Koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll zkomponoval Weber v roce 1811 pro klarinetového virtuóza a blízkého přítele Heinricha Bermana. Celkem 10 kompozic pro něho Weber vytvořil a některé společně provozovali během koncertních cest. První klarinetový koncert F-moll zahrají Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, řídí Herbert Blomstedt.

dozněl koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll Karla Marie von Webera. Hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden řídil Herbert Blomstedt. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná, milí posluchači, nedělní operní odpoledne, ve kterém uslyšíte operu Drama per musica ve třech dějstvích s titulem Artaxerxes, kterou složil Leonardo Vinci na italské libretto Pietra Metastasia. Je to poslední opera, kterou Vinci složil před svou smrtí a je také považována za jeho mistrovské dílo. Premiéru měla během karnevalové sezony 4. února 1730 v Teatro delle Dame v Římě. Vzhledem k tomu, že v 18. století byly ženy na operních jevištích v Římě zakázány, obsadili všechny ženské role v původní inscenaci kastráti. Ale v následných inscenacích v 18. století mimo Řím už zpívaly i ženy. Opera Artaxerxes se po Vinciho smrti udržela ještě nějakou dobu na scéně, ale pak upadla do zapomnění. První moderní obnovená verze Artaxerxe se konala v Lotrinské národní opeře v Nancy 2. listopadu 2012. V roli Artaxerxe se tehdy představil Filip Jarusky, Max Emanuel Cenčič zpíval roli Mandány, Juan Sancho byl Artabano, Franco Fagioli byl Arbáče, Valer Barna Sabadus zpíval roli Semiry a Yuri Miněnko byl Megabisse. Na počest obsazení dvou pohlaví muži při původní premiéře byla obnovená verze uvedena s čistě mužským obsazením, přičemž ženské postavy v opeře stvárnili kontratenoristé. Dnes je na programu nahrávka, která vznikla koncem září roku 2011 v komorním hudebním sále Německého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem. O rok později vyšla na CD u EMI Records v licenci Virgin Classics. Operou vás bude provázet Rafael Brom. Libretto vzešlo z textu římského historika Justina, který příběh o Xerxovi a jeho synovi Artaxerxovi popisuje v první kapitole 3. knihy Dějin světa. Osoby a obsazení Vinciho opery Artaxerxes je následující. Artaxerxes, perský princ, později král, přítel Arbáčeho, zamilovaný do Semiry, zpívá Filip Jarusky, kontratenor. Mandana, sestra Artaxerxe, zamilovaná do Arbáčeho, Max Emanuel Cenčič, kontratenor. Artabano, prefekt královské gardy, otec Arbáčeho a Semiry, Daniel Bele, tenor. Arbáče, syn Artabána, bratr Semiry a přítel Artaxerxe, zamilovaný do Mandany, zpívá Franco Fagioli, kontratenor. Semira, sestra Arbáčeho, zamilovaná do prince Artaxerxa, Valer Barna Sabadus, kontratenor. Megabisse, generál královské armády, zamilovaný do Semiry, Jurij Miněnko, kontratenor. Dále zpívá sbor švýcarského rozhlasu a televize, hraje Concerto Köln, řídí Diego Fazolis. Tady je první jednání opery Artaxerxes, děj začíná v měsíční zahradě královského paláce. Tam se loučí Mandana, dcera krále Xerxe, a Arbáče, syn prefekta královské gardy, Artabána, kteří se milují a chtějí se vzít. Xerxes je ale proti jejich sňatku a vyžene Arbáčeho z paláce. Arbáče se vrátí a setkají se v noci v zahradě, kde se loučí. Mandana prosí Arbáčeho, aby na ní nezapomněl a vrací se do paláce. Když odejde, dorazí prefekt Artabáno s krvavým mečem. Jeho zuřivost nad Xerxovým zacházením s jeho synem a touha potom, aby se Arbáče stal králem, ho dovedli k vraždě. Přiznává čin Arbáčemu, vymění si svůj krvavý meč za jeho. Arbáče je zděšen kvůli své lásce k Mandaně a přátelství s královským synem Artaxerxem nad krutostí činu zavraždění Xerxe. Artaxerxes, králův syn, přichází se svými strážemi a obviní z vraždy svého staršího bratra Dária a přikáže Artabánovi, aby ho dal popravit. Později vyjadřuje obavy ze svého rozhodnutí, ale už je pozdě. Vstoupí generál perské armády Megabisse, uklidňuje Artaxerxe A tu se objeví Semira, Arbáčeho sestra. Artaxerxes jí vyzná lásku a odchází. Megabyse jí řekne, že Xerxe byl zavražděn ve spánku a že viník je Dario. Semira vyjadřuje svůj šok a odmítá Megabyse, který vyznává lásku, ale ten prohlásí, že bude bojovat, aby si ji získal. Mandana vyjadřuje svůj zármutek, zatímco Artaxerxes vyjadřuje svou vinu nad tím, že musel dát příkaz k popravě Dária. Semira vstoupí a prohlásí, že Dario krále nezabil, protože vrah utekl přes zahradu s čerstvou krví na meči. A Mandana si hned pomyslí, že vrahem musí být Arbáče. Ten je pak strážemi přiveden do paláce v řetězech. Prohlásí, že je nevinen, ale nedokáže svou nevinu prokázat. Artaxerxes nemá jinou možnost, než Arbáčeho prohlásit za vinného. Všichni se od něho odvracejí, ale Semira říká, že ho podpoří, pokud dokáže svou nevinu. Arbáče se poté obrátí na Megabyse, ale i ten je k jeho situaci lhostejný a odchází. Nakonec se Arbáče obrátí na Mandanu a žádají, aby uvěřila v jeho nevinu, ale ta ho odmítne a prohlásí ho za svého nepřítele a odchází. Arbáče naříká nad svým osudem, ale kvůli lásce k otci se nedokáže ozvat. Tady je první jednání opery.

To bylo první jednání opery Artaxerxes od Leonarda Vinciho. Druhé dějství začíná rozhovorem Artaxerxe a Artabána o nedávných událostech a Artabáno tvrdí, že si Arbáče zaslouží zemřít za svůj zločin. Artaxerxes se však zdráhá dát svého přítele zabít a žádá Artabána, aby našel způsob, jak Arbáčeho zachránit. Poté, co Artaxerxes odejde, je Arbáče přiveden stráží, která nechá oba o samotě. Artabáno plánuje nechat Arbáčeho uprchnout, ale ten odmítá. Když mu pak jeho otec odhalí své plány zabít celou královskou rodinu a učinit Arbáčeho králem, je zděšen zradou svého otce a odmítá ho následovat a nechá se odvést stráží. Vstoupí Megabise a naléhá na urychlení plánu. Artabáno slibuje Megabisovi Semiřinu ruku, která vstoupí a je donucena, aby si proti své vůli vzala Megabise. Semira ho žádá, aby ji ušetřil sňatku, pokud ji skutečně miluje, ale Megabise odmítá, Semira pak prohlašuje, že nikdy nezíská její srdce. Vstoupí Mandana a promlouvá se Semirou. Mezitím Artaxerxes ve velké síni královské rady váhá s nástupem na trůn, protože se obává, že jeho neskušenost všechny zklame. Vstoupí Megabise a přivádí Mandanu a Semiru, která prosí o slitování pro Arbáčeho, ale Mandana trvá na tom, že pomsta musí být vykonána. Artaxerxes si není jistý, co má dělat, a svěřuje Artabánovi odpovědnost za soud nad jeho synem. Arbáče je předveden před soud v řetězech a je zděšen, když uvidí svého otce jako soudce. Rozhodne se mlčet, ale nadále trvá na své nevině a tak ho otec odsoudí. Mandana je zděšená a obvinuje Artabána z bezcitnosti. Semira je také zděšena, když vidí svého bratra odsouzeného k smrti a obviní Artaxerxe, že je tyran. Artaxerxes a Artabáno naříkají nad obviněními, která proti nim Semira a Mandana vznesly. Poté, co všichni odešli, Artabáno doufá, že si Arbáče nebude myslet, že se zachránil za cenu života svého syna. Začíná druhé jednání opery Artaxerxes.

Skončilo druhé jednání opery Artaxerxes od Leonarda Vinciho. Třetí dějství začíná ve vězení, kde Arbáče naříká nad svým krutým osudem. Vstupuje Artaxerxes, který pochybuje o Arbáčeho vině a tajně ho propouští. Arbáče je vděčný, přeje mu vše nejlepší a odchází a Artaxerxes věří, že propuštěním Arbáčeho udělal správnou věc. Artabáno dorazí do vězení s Megabisem a s ostatními spiklenci, ale Arbáče už uprchl. Artabáno si myslí, že Arbáče již byl popraven a Megabise mu slibuje, že mu pomůže s pomstou a otráví posvátný pohár. Artabáno, zdrcen zdánlivou smrtí svého syna, přísahá, že Artaxerxe zabije. Mezitím je Mandana zmítána svými city k Arbáčemu. Vchází Semira a přináší zprávu o zjevné popravě Arbáčeho a pak obviní Mandanu z bezcitnosti. Ale i ona je zdrcená a obvinuje Semiru, že nechápe její bolest. Semira si uvědomuje, že jí urážka Mandany neulevila. Mezitím se Arbáče vplíží do paláce, aby vyhledal Mandanu. Ta je ráda, že stále žije, ale zároveň mu nedokáže odpustit,

Artaxerxes ho přiměje, aby přísahal na svou nevinu napitím z posvátného poháru. Artabáno, rozpolcen, se na poslední chvíli přizná, že pohár otrávil s úmyslem zabít Artaxerxe a také se přizná, že zavraždil Xerxe. Pak tasí meč a chystá se Artaxerxe zabít, ale Arbáče uchopí otrávený posvátný pohár a vyhrožuje, že se napije, pokud Artabáno neustane. Artabáno odhodí meč a je zadržen strážemi. Artaxerxes chce zpočátku Artabána popravit za velezradu, ale Arbáče ho prosí o milost a Artaxerxes z lásky k Semíře a z vděčnosti k Arbáčemu souhlasí, že ušetří život viníka, ale odsoudí ho k věčnému vyhnanství. Poté Arbáče dostane svou mandanu Artaxerxes Semiru a všichni, včetně zabitého Megabise, se shromáždí na jevišti k závěrečnému refrénu chvály krále, jeho spravedlnosti a milosrdenství.

0: Skončilo třetí dějství a tím také opera Artaxerxes od Leonarda Vinciho, která měla premiéru během karnevalové sezóny 4. února 1730 v Teatro delle Dame v Římě. Dnes jsme uvedli nahrávku, která vznikla koncem září roku 2011 v komorním hudebním sále německého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem. O rok později vyšla na CD u EMI Records v licenci Virgin Classics. Osoby a obsazení Vinciho opery Artaxerxe bylo Artaxerxes, perský princ, později král, přítel Arbáčeho, zamilovaný do Semiry, zpíval Filip Jaruzsky, kontratenor. Mandana, sestra Artaxerxova, zamilovaná do Arbáčeho, tu zpíval Max Emanuel Cenčič. Artabano, prefekt královské gardy, otec Arbáčeho a Semiry, to byl Daniel Béle, tenor. Arbáče, syn Artabána, bratr Semiry a přítel Artaxerxe, zamilovaný do Mandany, zpíval ho Franco Fagioli, kontratenor. Semira, sestra Arbáčeho, zamilovaná do prince Artaxerxe, to byl Valer Barna Sabadus, kontratenor. Megabise, prefekt královské gardy, zamilovaný do Semiry, zpíval Yuri Miněnko, kontratenor. Dále zpíval sbor švýcarského rozhlasu a televize, hrál soubor Concerto Köln, řídil Diego Fasolis. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A ve zbývajícím čase uvádíme ještě malý recital violistky Kristýny Fialové. První skladbou bude Introdukce a Allegro opus 44 Miklóše Róži.

To byla skladba Mikloše Róži, introdukce a allegro, jeho opus 44. Na violu hrála Kristýna Fialová. A dále bude hrát elegii od Igora Stravinského.

To byla elegie od Igora Stravinského. Hrála Kristýna Fialová na solovou violu a dále bude hrát skladbu Giamore od Silvie Bodorové.

Violistka Kristýna Fialová hrála skladbu Giamore od Sylvie Bodorové a její recital uzavře sonáta Píseň od Arama Chačaturiana.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. V následujících společných 4 hodinách bude znít hudba Maxe Brucha, Dmitrije Šostakoviče, Vítězslavy Kaprálové, Paula Hindemita, Astora Piazzoli, Ference Lista, Manuela Defaji, Leoše Janáčka a Josefa Haydna. V úvodu nás čeká rozměrné oratorium Arminius Maxe Brucha. Německého romantika Maxe Brucha můžeme zjednodušeně řečeno zařadit do konzervativnější linie německy mluvících skladatelů Schumann, Brahms nebo Reinecke. Mezi populární Bruchova díla patří mimo jiné první houslový koncert nebo Kolny Drei pro violončelo a orchestr. V jeho skladatelském odkazu ale překvapivě dominují skladby vokální, oratoria, kantáty, písně nebo sbory. Oratorium Arminius zkomponoval v roce 1875 u příležitosti dokončení Arminiova pomníku v Detmoldu. Arminius byl germánský válečník, který vedl úspěšnou vzpouru proti římské nadvládě. Roku 9 našeho letopočtu v bitvě v Teutoburském lese zcela zničil 3 římské legie a připravil tak římské říši jednu z nejtěžších porážek v její historii. V 19. století se v Německu silně obnovil zájem o germánské legendy a mýty. V hudbě se nejvíce projevil v operách Richarda Wagnera, Max Bruch zvolil formu oratoria.

0: bas, Michael Smallwood, tenor, Ursula Eitinger, alt a sbor Rheinische Kantorei. Hrál Göttingerský symfonický orchestr, řídil Hermann Max.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcových kvartetů zkomponoval Dmitrij Šostakovič 15, stejně jako symfonií. Byly tedy pro něj stejně důležitou kompoziční formou. Smyčcový kvartet číslo 7 Fismol začal komponovat v roce 1959 jako vzpomínku k nedožitým padesátinám své první ženy Niny. Hraje Pavel Haas kvartet.

Smyčcový kvartet číslo 7 Fismol Dmitrije Šostakoviče dohrál Pavel Haas kvartet. Další hudba na stanici D-dur bude z pera nejslavnější české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Koncertem pro klavír a orchestr D-mol absolvovala v roce 1935 Brněnskou konzervatoř v oborech skladba a dirigování. Na nahrávce z roku 2024 hrají Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Poslouchali jsme koncert pro klavír a orchestr D-moll Vítězslavy Kaprálové. Hráli Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Robert Jindra. Milí přátelé, stále je s vámi stanice D-dur a jejím večerním vysíláním vás provází Krištof Spirit. V díle německého skladatele 20. století Paula Hindemitha nalezneme celkem 8 skladeb s názvem Komorní hudba. Většina z nich jsou vlastně koncerty pro jeden nástroj s doprovodem komorního orchestru. Budeme poslouchat komorní hudbu číslo 6, což je koncert pro violu d'amore a komorní orchestr z roku 1927.

Míříme teď do Argentiny. A když do Argentiny, tak bude pochopitelně znít tango. Slavnou tango svitu zkomponoval Astor Piazzolla původně pro dvě kytary, ale existuje celá řada úprav pro nejrůznější obsazení. My si ji poslechneme v úpravě pro alt saxofon a orchestr. Hrát budou Theodor Kerkezos a Londýnský symfonický orchestr. Řídí Roberto Minčuk.

To byla tango svita pro alt saxofon a orchestr Astora Piazzolly. Hráli Theodor Kerkezos a Londýnský symfonický orchestr. Řídil Roberto Minčuk. Franz Liszt byl jedním z nejslavnějších klavírních virtuózů 19. století. Avšak kariéru bouřlivého koncertního umělce vyměnil v 37 letech za kapelnické, tedy dirigentské místo na dvoře ve Vímaru, kde měl na starosti orchestrální koncerty i operní představení. Z tohoto výmarského působení pochází většina listových symfonických básní. Budeme poslouchat symfonickou báseň Hamlet v podání Londýnského filharmonického orchestru. Řídí Bernard Haitink.

0: Dozněla symfonická báseň Hamlet Ference Lista. Londýnský filharmonický orchestr řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sedm španělských lidových písní zkomponoval Manuel de Falla v roce 1914 pro slavnou sopranistku Luisu Velu. Cyklus je jedním z nejčastěji upravovaných skladatelových děl. Výběr z cyklu v úpravě pro violončelo a kytaru nám zahrají sourozenci Alexandr a Vladimír Večtomovovi.

Poslouchali jsme výběr ze 7 španělských lidových písní Manuela de Falla v úpravě pro violončelo a kytaru. Hráli sourozenci Alexandr a Vladimír Večtomovovi. Symfonický repertoár Leoše Janáčka není příliš rozsáhlý, a proto už od dob Václava Talicha vznikají symfonické svity z Janáčkových oper. Velice zdařilé svity v posledních letech vytvořil skladatel Tomáš Ile. Poslechněme si jeho symfonickou svitu z opery Její pastorkyně, kterou se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Tomáš Netopil.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohrál symfonickou svitu z opery Její pastorkyně Leoše Janáčka. Řídil Tomáš Netopil. Na závěr tohoto vysílacího bloku zazní hudba Josefa Haydna. Dramatickou árii s názvem Scénány Berenice zkomponoval Haydn pro svůj benefiční koncert 4. května 1795 v Londýně. Text árie vychází z Metastáziova libreta k opeře Antigona, kterou zkomponovalo mnoho jiných skladatelů. Zpívá Simona Šaturová, hraje symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu. Řídí Alessandro De Marchi.

Simona Šatúrová dospívala dramatickou árii s názvem Scéna di Berenice Josefa Haydna. Symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu řídil Alessandro De Marchi. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Příjemné nedělní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Jako včera, i dnes jdeme na návštěvu k houslistovi a dirigentovi Janu Talichovi. Dobré ráno, pane Talichu.
1: Dobrý den.
0: Jsme v jedné vesničce za Prahou a protože pan Talich je, jak jsem říkala, houslista, tak jsme začali stejně jako včera solovou houslovou skladbou od Antonia Baziniho Rej skřítků, taková, abych tak řekla, pecka pro každého houslistu a samozřejmě jako zážitek i pro posluchače, s Itzákem Perlmanem.
1: Tak jako včera začínáme virtuózní peckou, jak jste říkal, prskavkou, taková ta houslová prskavka, přídavková na koncerty. A zase je to inspirace z dob mých studií, kdy člověk samozřejmě vzlížel k těm velkým interpretům. Minule to byl Gidon Kremer, tak dneska to musí být Itzák Perlman, který samozřejmě je jedna z těch nejzářivějších hvězd toho našeho houslistického nebe. A myslím, že zvlášť na tyto prskavky, jak se říká, tak je naprosto nedostižný. Zvlášť ta jeho technika houslové hry je něco tak pro nás houslisty tak zvláštního a nedostižného, když se na ně člověk fyzicky kouká, jak hraje, že už od studií samozřejmě to člověk zkoumá, jak to dělá, jak ty hously drží, jak na to hraje. Takže to je pro nás veliká, veliká inspirace. A já jsem měl to štěstí, když jsem studoval v Anglii, v Londýně, tak on tam zajížděl často na recitály. A musím říct i k takové té studentské škodolibosti, kdy si člověk užije to, že i někdy ten jeho vzor nehraje úplně bezchybně, tak on ty výkyvy měl taky veliký. Já vzpomínám, jak se na koncertě ztratil v Schubertově fantazii. Nemohl se dlouho najít, ale protože oni, ty hvězdy, když to můžu tak říct, ty největší interpreti, on samozřejmě tu skladbu hrál nesčetněkrát a určitě ji příliš necvičil před tím recitálem. A někdy se zdálo, že ji objevuje znovu na koncertě. Takže to bylo jednak inspirativní a jednak občas i zábavné. No ale samozřejmě potom všechno napravil, když asi půl hodiny přidával jednu skladbu za druhou charakteru Baziniho, Viňařského a tak dále. Takže měl jsem to štěstí ho vidět, tu skladbu hrát živě. A to bylo něco neskutečného.
0: Tak a my jsme Rejem skřítků, vlastně jsme to udělali obráceně, protože většinou to bývá přídavkový kus, my jsme tím začali. Naše nedělní vysílání, takový kousek na probuzení to byl a půjdeme teď k závažnější hudbě. Zůstaneme v té houslové literatuře, bude to koncertantní skladba, koncert od Henrika Viňařského, druhý jeho houslový koncert D-moll, zase ve speciální interpretaci.
1: Tak Viňařský je, musím říct, můj asi nejoblíbenější autor skladeb pro housle, takový těch techničtějších skladeb. Mám ho daleko radši než třeba Paganiniho nebo Ernsta nebo Baziniho a tak dál, protože pro mě tam je něco navíc, co ti ostatní nemají. A je tam větší hloubka těch melodií, větší emotivnost a tak dál. Takže vždycky jsem Viňařského hrál hrozně rád. A Viňařského druhý koncert mám asi nejradši, vedle jeho variací na originální téma. Já jsem, když jsem začínal studovat Viňařského koncert na konzervatoři, tak se mi dostala do rukou krásná nahrávka, zase na černé desce tenkrát, od Petra. No, ale on se narodil v Americe. Zazovský. On byl laureát Viňařského soutěže, byl také laureát královny Alžběty v Bruselu, veliký houslista. A tohle to je záznam z finále soutěže Viňařského, kde právě hraje ten druhý houslový koncert a zejména jeho druhou větu hraje naprosto nádherně a to mě jako studenta ohromně oslovilo.
0: A my si tento koncert poslechneme z té vaší černé desky, na kterou tady hledíme teď, Piotra Zazovského, nebo Petra tedy, vy říkáte, on je na ní i nakonec ostatně napsaný jako Petr. Petra Zazovského doprovází Poznaňská filharmonie pod vedením Zigmunta Richerta.

0: Houslový koncert číslo 2 D-moll od Henrika Věňavského hrála Poznaňská filharmonie pod taktovkou Zigmunta Richerta, solistou byl Peter Zazovsky. Jsme na návštěvě u Jana Talicha a já se teď konečně zastavím u toho, na co jsem myslela celé včerejší dopoledne a aby to neprošumělo teď během nedělního dopoledne, a sice u toho vašeho jména, u té vaší hudební rodiny, protože to je samozřejmě velké téma a taky se to vztahuje k té hudbě, kterou v zápěti budeme poslouchat, a sice dva slovanské tance od Antonína Dvořáka v nastudování Václava Talicha. To byl váš...
1: Prastrýc.
0: Prastrýc, takže bratr vašeho dědečka.
1: Ano.
0: Jak vy to máte? Vy jste hodně muzikantská rodina. V žádné generaci vlastně jste nevynechali, vidíte?
1: No v tom našem křídle ne, tak vlastně jeho bratr Václava Talicha byl...
0: Takže váš dědeček.
1: Můj dědeček byl čelista, sice amatérský, ale na výborné úrovni. Hrál i v orchestre, hrál i komorinu. A táta samozřejmě zakladatel Talichova kvarteta a i máma hraje na housle stále. A i moje babička byla výborná housliska, výborná pedagožka a výborná housliska, hrála dokonce s Českou filharmonií pod vedením i Kubelíka několik koncertů. Dokonce někde máme doma i její desku, kde hraje Bacha solového. Ona působila v Plzni jako pedagožka, potom v Praze. A vždycky, když hrajeme s Vaškem Hudečkem někde spolu, tak Václav rád vzpomíná, jak k ní chodil na hodiny, ještě s tátou a s mámou. A ještě s Houšem Matouškem, to jsou hezké vzpomínky.
0: Jsou slovanské tance, jsou Dvořákovy slovanské tance. V nastudování Václava Talicha s Českou filharmonií pro vás něčím jedinečné, protože to nahrává a hraje na pódiu kde kdo?
1: Je to jedinečná nahrávka. Samozřejmě musíme vzít v potaz i všechny okolnosti, kdy se ta nahrávka dělala. Ono už to bylo po nějaké částečné Talichově rehabilitaci, po uvěznění a vyhoštění a tak dál. Umělecké tedy vyhoštění, kdy šel na Slovensko a pak se vrátil. Bylo mu umožněno ještě dirigovat. Ovšem už byl zlomený psychický člověk, nemocný i fyzicky, a samozřejmě v tu dobu nahrával ty skladby Dvořáka, ale nicméně Česká filharmonie pod ním hraje jako v té nejlepší jejich formě zlaté spolupráce meziválečné. A musím říct, že je to interpretačně úžasná nahrávka. A zvlášť ta videa, která existují z té nahrávky, tak je krásné pozorovat, jak ten orchestr hraje. Jednak hraje naprosto virtuózně technicky, což i na tu dobu bylo úžasné. A vím, že kvitovali všichni světoví dirigenti, včetně Karajana, ve svých pamětích Talicha. A je to nesmírně inspirativní i při pohledu na Talichovo dirigování. Není to už ten bouřlivák z těch začátků filharmonie, kdy na zkouškách házel taktovky a byl nesmírně emotivní a vyžadoval opravdu od orchestru nemožné, ale už je to přece jenom unavený starý pán, ale je v tom gestu, i v tom minimálním úsporném gestu, je cítit všechno. Je tam obrovská muzikalita, je tam i pokora k tomu Dvořákovi, k té hudbě. A je tam i radost z toho, že stojí a poslouchá tu muziku. Takže z tohohle hlediska se na tu nahrávku rád dívám i rád poslouchám.

0: Vyslechli jsme dva slovanské tance od Antonína Dvořáka z nahrávky Václava Talicha s Českou filharmonií. My jsme na návštěvě u Jana Talicha, což jsme se před touto skladbou dozvěděli. Upřesnili jsme si, že pan Talich je vlastně prasynovec Václava Talicha. A v našem výběru teď postoupíme, protože nejen vážnou hudbou živ je člověk, k něčemu také odlehčenějšímu.
1: Tak odlehčenější to bude, to je pravda, protože musím říct, že asi část někde ve mně je cikánského původu. Nevím teda to, abych se nedotkl mé matky. Ne, ale mně se vždycky cikánská muzika strašně líbila. A jako houslistovi samozřejmě ještě víc, protože vztah k houslistům, k těm opravdu vynikajícím interpretům cikánské muziky, maďarským, je naprosto úžasný. A já jsem to vždycky obdivoval. Ten způsob hraní, jakým hrají, je pro nás klasické hudebníky nedostižný. My se od malička v podstatě učíme omezovat. My se učíme omezovat formou, nějakým způsobem harmonií, stylem. A někdy nás ty omezení tak zúží, že člověk už hraje jenom v nějaké tenzi, kterou já naprosto postrádám, když mám to štěstí a hraju někdy s kamarády z Maďarska, ze Slovenska, kteří jsou naprosto úžasní houslisti, ať to je Marek Balog nebo Ivan Herák, s kterým často spolupracuju. A učím se od nich, ale já bych strašně rád hrál tak jako oni. Ono to nejde. Prostě. Ono to nejde. I když člověk třeba o tom ví hodně, o těch houslích, dneska už mi je přes 50, tak už jako si troufnu říct, že po nějaký pedagogický praxi, ale o tom to není. Prostě. Je to o tom, že od malička člověk to vnímá tu hudbu jinak a hraje jinak. A v legraci vždycky říkám Ivanovi Herákovi, že bych hrozně chtěl hrát jako on. A říkal, a on se směje, říkal, to nebudeš. Ale říká, hraj jako ty, to je daleko hezčí. Tak se navzájem máme rádi a tolerujeme samozřejmě ty naše pokusy. Nebo respektive oni mě tolerují, když s nima hraju s úsměvem. Ale já, i když to hraju, když to řeknu takhle, hraju to blbě. Ale prostě hraju to hrozně s chutí. takže oni mě vždycky vemou do party a něco si spolu zahrajeme. A já jsem vybral nahrávku asi jednoho z nejlepších cikánských houslistů, Šándora Lakatoše, z úžasné dynastie Lakatošů. A je to krásná nahrávka dvou skladeb. Ta jména, myslím, že nejsou důležitá, myslím, ptal jsem se Květiny, začíná pak následuje krátký Čardáš a myslím, že si můžeme všichni vychutnat to jeho naprosté interpretační mistrovství.
0: Tak to uděláme. Já musím říct, že já nemám tento genetický dar jako vy a přesto mám tuhle hudbu taky moc ráda.

0: Tak to byl výlet do non-artificiální hudby Šándor Lakatoš. Teď se vracíme zase do té naší D-durové vážné hudby. Jsme na návštěvě u Jana Talicha a obrátíme list, tak říkajíc, k Beethovenově 7. symfonii.
1: Tak jako jsme včera poslouchali 5. zavedení Theodora Kurencise, tak můj další oblíbený dirigent, nebo několik dalších oblíbených dirigentů, jsou Paavo Järvi a z těch starších Carlos Kleiber. A musím říct, že provedení beethovenských symfonií od Järviho mě nesmírně oslovilo, protože používá moderní nástroje, kromě žestů, žestě má naturální, což je úžasná kombinace pro mě, nejlepší asi pro moderního interpreta, jako moderního dirigenta. Ten zvuk se krásně pojí, je obohacený o takovou tu jasnost a artikulaci těch starých žestů, ale přitom může používat ten dynamický rozptyl těch moderních nástrojů. A jednak jeho volba temp je úžasná a přitom je z toho cítit, že je velmi, velmi ovlivněný dobovou interpretací, takovou tou, jak se říká, poučenou interpretací. Takže to je pro mě opravdu jeden z těch moderních dirigentů, taková srdeční záležitost, kterou moc rád poslouchám. A ta nahrávka, kterou máme k dispozici, tedy na digitálním nosiči, je nahrávka od Carlose Kleibera. A pro mě je to asi jedna z nejlepších nahrávek, kterou jsem slyšel, protože tak Kleiber je samozřejmě dirigentská ikona. To je bezesporu, nejenom pro mě, asi pro mnoho dirigentů, mnoho posluchačů, ale když to člověk pozoruje na videu, nevnímá jenom jeho frázování, jeho interpretaci, ale dívá se na něj, jak on diriguje, tak to je něco úžasného. Ta přirozenost a opravdovost jeho gest, to musí být pro ty hráče v orchestru něco tak inspirativního. Že vždycky je mě líto, že jsem to nezažil a neseděl pod ním v orchestru. A je pravdou, že ty orchestry všechny, i když se samozřejmě všichni báli, protože on byl obrovská osobnost a byl velmi striktní, tak ho měli rádi a vážili si ho a hrozně rádi s ním spolupracovali. Ve Vídni byl jeden z nejpopulárnějších dirigentů. Je škoda samozřejmě, že není víc jeho nahrávek, ale tak už to u těch velkých interpretů bývá. Ale myslím, že ovlivnil ten dirigentský svět nesmírně, aspoň ten můj.
0: Už jsme avizovali, že budeme poslouchat Beethovenovu 7. symfonii A-dur. Bude to druhá věta z této symfonie z nahrávky Carlose Kleibera s Bavorským státním orchestrem. A ta nahrávka je z živého koncertu z roku 1982. Tak snad se podařilo uchovat na ní i něco z toho řečeného charizmatu Kleiberova.

0: Vyslechli jsme druhou větu ze 7. symfonie A-dur od Ludwiga van Beethovena v podání Bavorského státního orchestru pod vedením Carlose Kleibera. Max Bruch, skotská fantazie, 46. skladatelovo dílo. Pane Talichu.
1: No, k tomu asi není co dodat, protože Max Bruch, Jascha Heifetz, skotská fantazie, to je pro houslisty jedna z ikonických, nedostižných nahrávek. A já jsem si říkal, jako student, jestli vůbec je možné zahrát tu skladbu líp než Heifetz. Samozřejmě potom člověk časem i studií té skladby a i poslechem jiných interpretů přijde na to, že to jde hrát i jinak, ne nějak hůř. Ale ten první dojem, ten impact, který ta nahrávka na mě měla za studií, tak to bylo ohromující. Ta jeho lehkost, jeho technika a rychlost hraní a čistota, to se mi zdálo naprosto z jiného světa. Takže to pro mě je opravdu vrchol houslového umění.
0: Jascha Heifetze v této skladbě doprovází nový londýnský symfonický orchestr pod vedením Malcolma Sargenta.

0: Skotskou fantazii 640. dílo Maxe Brucha jsme slyšeli v podání nového londýnského symfonického orchestru pod vedením Malcolma Sargenta. Solistou byl Jascha Heifetz. A teď, pane Talichu, tady budeme mít, stále zůstáváme v houslovém světě, jsme styloví, a teď budeme mít solové housle. Johann Sebastian Bach, vybereme něco ze sonát a partit s Rachel Podgerovou.
1: To byl těžký výběr, musím říct. Já jsem chtěl vybrat něco ze solových houslí, ze solového Bacha. Houslisti, zvlášť mojí generace, prošli těžkým životem interpreta, protože my jsme zvlášť v Praze vyrostli na tom regionálním vlivu ruské školy, ruské interpretace. A samozřejmě tam si za mého mládí, do nějakých mých 20 let, jsem v podstatě neslyšel nic jiného. A ten Bach se hrál opravdu velmi, velmi jinak. To asi všichni víme jak, že? To ještě máme v uších. Mně napadá úsměvná historka, když jsem přijel tenkrát po americkém studiu do Anglie, kde samozřejmě už ten interpretační styl byl hodně jinde než tenkrát v Praze. A hrál jsem v Londýně dvojkoncert s jednou Angličankou, s anglickým orchestrem. A přišel jsem na zkoušku, tak natěšený, a tak jsem spustil. A teď jsem viděl takové ty udivené pohledy z toho orchestru. A pak jsem slyšel, jak se říkají, no, on je z východu. Tak já jsem si říkal, proč se na mě tak divně dívají. Pak tedy po letech jsem pochopil samozřejmě, proč, když jsem trošku vstřebal ten novější styl, nový styl, a člověk se začne vzdělávat, dohánět to, co tady nebylo. No a vlastně člověk se zvykne na to, nebo zvykl si na to, že dneska jako po klasickém houslistovi už nikdo v podstatě ty Bachovy skladby ani nechce v zahraničí, protože když by někdo chtěl poslouchat Bacha, no, tak si samozřejmě pozve hráče na dobový instrument. Je pro nás velmi těžká cesta, nebo najít svoji cestu, jakou zvolit. Samozřejmě máme moderní nástroje, já už jsem dneska ve věku, kdy asi nebudu měnit nástroj, když mě láká. Včas si zahraji na barokní housle, člověk na to samozřejmě skřípe, protože na to není zvyklý hrát, ani na to hrát neumí, a zjistí, jak je to těžký na to hrát. A je nesmírně těžký na to hrát tak, jako třeba Rachel Podger, ta interpretka, kterou teď uslyšíme. Ona je jedna z těch nejlepších interpretů na dobové nástroje. Ta nahrávka je nesmírně inspirativní, protože ona je svrchovaně technicky připravená. Ona nemá problém technicky hrát na ten nástroj. Byla doba, kdy samozřejmě jenom proto, aby se hrálo správně, stylově na staro, tak se toho chopili ne úplně technicky svrchovaní interpreti. Ta doba už je tedy pryč, to jsme všichni rádi. A že to není znouzecnost. Takže dnes si můžeme užívat vlastně toho Bacha v té interpretaci poučené, jak se říká. A tahle interpretace není přehnaná, je velmi střízlivá, je velmi inspirativní, je na barokní housle, a musím říct, že i já, když třeba učím Bacha nebo hraju Bacha občas na koncertech, tak beru si z toho strašně moc. Jednak to asi posluchači až tak příliš nezajímá, ale pro nás je to naprosto zásadní vedení hlasů v Bachovi. Stylovost, co se týká těžkých dob v taktu, většinou jsou to tance, tempa jsou úplně jiná, než co jsme hráli dřív. Je to všechno odlehčenější. Hraní akordů na housle, máme 4 struny, smyčec je jiný. My se musíme vyrovnat s tím naším technickým omezením, co nám to dneska přináší, ten moderní nástroj. Takže to všechno my musíme vstřebat, ale myslím, že ta cesta je pro mě aspoň na moderní nástroj s tím poučením, co nám tyto nahrávky poskytují.

0: Vyslechli jsme Chaconu z partity D-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Pro solové housle na barokní housle hrála Rachel Podgerová. Dalším dílem, které náš dnešní hostitel Jan Talich nám vybral k poslechu, je koncert pro klavír a orchestr G-dur od Maurice Ravela.
1: Pro mě to je jeden z nejkrásnějších klavírních koncertů. Hrozně rád ho poslouchám, párkrát jsem ho i dirigoval, je to nesmírná radost, když to člověk hraje s výborným pianistou. A pro mě tahle nahrávka je jedna z nejkrásnějších, Serbidace s Michelangelem, tak to je opravdu ta největší špička. Samozřejmě Volná věta je asi jedna z nejkrásnějších melodií, kterou můžeme najít, ale i ta úžasná poslední věta, která je nabitá rytmem, tak člověka vždycky vzpruží. Michelangelo je úžasný interpret. Mně se vždycky líbila ta jeho interpretační a stylová čistota, s kterou hraje. Je taková legrační historka. Loni mi to říkal kolega na festivalu, že, a to je pravdivá historka, že na nějaké výletní lodi, luxusní samozřejmě, měli špičkové interprety, kde měli dát dohromady program vždycky na večer, a Michelangelo hrál piano, měli hrát Mozarta, myslím, klavírní kvartet, a byly tam osobnosti jako Stern a podobně. A když zasedli ke zkoušce na Mozarta, tak Stern a jeho kolegové z Ameriky, takovým tím, tenkrát ještě v těch 60. letech, tím zdravým americkým stylem, začali hrát Mozarta, a on asi po 10 notách zaklapl piano a říkal: z cikány já nehraju. Oh. Odešel.
0: Odešel.
1: Tak to ukazuje na tu jeho nemilosrdnou vytříbenost stylovou. Uslyšíme ji i v tom Ravelovi, kde je nesmírně střízlivý, bez jakýchkoliv takových těch nevkusných nánosů. A to se mi moc líbilo.